0: Dálivé, seint mé dé bíh.
1: On Galway Bay FM.
2: The sound.
0: Fuim na Gaileve.